Krásne pondelkové ráno vám želáme z Rádia Melódia. Ďakujeme, že ste si nás naladili. Je 8 hodín 18 minút a posielame vám Dalibora Jandu so skladbou Kdejsi.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.